Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

Hezký a příjemný večer, milí posluchači, v hodině mezi psem a vlkem, prostě časně brzo ráno, vítá vás starý pes, co hraje jazz, to jsem já. Dneska si poslechneme jak malý party, tak velký orchestry, jak jste mohli slyšet v tanečních klubech, koncertních síních a hlavně taky v malých jazzových klubech, kdysi dávno ve 40. letech v New Yorku a taktéž s malým odskokem, co se v tu dobu dělo asi u nás doma. Slyšeli jste Louise Armstronga a Jacka Teargardena, byl to vlastně Jack Teargarden, byl jeho přítel, pozounista, zpěvák, ale to mnozí příznivci fanoušci jazzu, který je veliký a budiš veleben jistě, ví, co si dáme dalšího. Bude to klasická malá parta, dá se říci, a to, nebudete tomu věřit, Billie Holiday a Eddie Heywood trio, já tady šu s tím papírem, jsem se musel napsat, ve skladbě Na sluneční straně ulice.

Snímek byl z roku 1944 a ve stejném roce zůstaneme, milí posluchači. Tentokrát to bude skladbička, která se jmenuje Tebs Miller a hraje to kdo? Count Basie s tím orchestrem, to je pojem, že jo.

Další titul je píseň, skladba, sorry, nemohu začít, znáte to z naší jazzové školičky, probírali jsme to tajně si, mám dojem takovej na jaře, a bude to nikdo jiný než Georgie Ault se svým orchestrem, takže jestli nemůže začít, se brzy přesvědčíme a myslím, že jo, no.

Nádhera, co? Nakonec teda přece jenom začali. Další věc je Blues in the Night, tedy Blues v noci a part 1 a part 2. Je to poměrně rozsáhlá věc, má to 5,29 a v té době na jednu stranu standardní desky byste nenarvali víc než 4 minuty, kdybyste se rozkrájeli. Jedině teda použít to klasický průměr 25, jedině použít teda 30, 30 cm nebo 17 palců, nebo jak to oni to tenkrát měli čertví. To byla poměrně dost drahá sranda a takže se to řešilo takhle, že na jednu stranu polovička skladby, na druhou druhá polovička. Jinak hraje to Jimmy Lansford, což byl jako novátor a taky experimentátor jazzovej, že já tady žvaním dlouho, abyste poslouchali, tak dáme se do toho. Blues in the Night, Jimmy Lansford.

V jazzu se vyskytuje velice široce téma lásky, že jo? Je to hlavně to před a po, jo, to musíme podstatně rozdělit. Před to je jako, že nemám ženskou, to jsou většinou blues, nemůžu najít ženskou, nebo že je opuštěný taky, to jsou taky blues. A my si dáme docela svěží záležitost, která se jmenuje Vzpomínky na tebe. To je z té části po, jo, to je jako, to už se jenom vzpomíná, tam můžete vytušit ty zážitky a takhle, že jo. Ještě co já to tady plácám. Ben Webster to hraje a Ben Webster hrál na tenorový ságo, toho by jsem se měl držet muziky a ne si tady cinta teatro, jo, to je hrozný se mnou.

No, vidíte to, kdo tam hrál na to piano, to byl Morris Marlowe, to byl, no, tam ta hra se tam objevil, no. No, vidíte to, kdo tam hrál na to piano, to byl Morris Marlowe, to byl, no, tam ta hra se tam objevil na chviličku docela dobrý.

Koktejl dokonce pro dva. To je standard naprosto, že jo, klasický, a hraje to Art Tatum, teda přesněji Art Tatum Trio. Já si vzpomínám, jak tohle to jednou taky udělal Spike Jonze se svým orchestrem. V nepravidelné rubrice Do jazzu ne jsme to občas měli, že jo, to halus, jak říkají v Brně, ale to sem teď nepatří. Takže dáme si Koktejl pro dva a pak se ponoříme za chvíli do poměrně dlouhý kompozice, ale to za chviličku. Art Tatum Trio.

Všimli jste si, že tam byla docela pěkná kytara a taky tam basista hrál chvíli na smyčcem a ten se jmenoval ten basista Sam Stewart. Tak teď si dáme velkorážní akci Kalibre, to má 6 minut 5 vteřin. Air Mile Special, tedy letecky, part 1, part 2, opět jako situace stejná jako u Jimmy Lunsforda, dvě strany 25 šelaku a hraje to Lionel Hampton. Mm-hmm.

Dobrý, no, ten extatický vibrafon, to byl právě Lionel Hampton. Tak se podíváme u nás, co se dělo v těch 40. letech, protože se pohybujeme, tak jak jsem se díval na ty data těch nahrávek mezi rokem 41 až 47. Z roku 42 je nahrávka malostranské skupiny, ve který byl mimo jiný Tomáš Linka. Tahle ta nahrávka je neveřejná, je to amatérský snímek na želatinový folii, takže prominete kvalitu, protože v roce 42 pochybuji, že by nějaký německý Kulturamt dovolil vydávání jazzu, jo. No, potažma blues ještě, což to je hudba silně neárijská, no ale to tady nebudeme rozebírat, ale poslechnete si vzácný snímek.

Dobrý, z českých muzikantů si připomeneme ještě Kamila Běhounka, jeho rytmickou skupinu na hrádce Tobogán. Já to tak, to už je legální deska. Já to šacuju tak na 46. Je tam co už ten bebop je tam trošku znát. No, posuďte.

Kamil Běhounek byl harmonikář, akordeonista, na rozdíl od pana Linky, který jste slyšeli v předchozí nahrávce malostranské skupiny, to byl hráč na foukací harmoniku a taky otec Tomáš Linky, který ho znáte třeba z český country music. Tak co ještě si zahrajem? Jak se tak dívám na hodiny, tak asi z New Yorku už nic a nedá se svítit, čas neúprosně běží. Tyhle ty český jsem tam přihodil, abyste viděli, že jsme jak do doma u nás, jako ve vlastech českých, nezaspali, že jo, když máme to výročí republiky, tak tam musí dát taky něco českýho. Jestli dovolíte, pochopitelně, tak bychom v tom Novým Yorku 40. let mohli zase decentně pokračovat příště. A kdo nám zahraje St. Louis Blues? St. Louis Blues nám zahraje Peter Hostaš. To je anglický muzikant a nedávno jsem čet vydal, myslím, nějaký album, teď nevím, jak se to jmenuje, ale to je celkem marginální záležitost vedlejší, jak říkáme my lingvisti. Časem kritiku, no, a že sobě kloubí ty, fúzuje ty různý styly jazzu velice hezkým a krásným způsobem a to jeho album bylo docela příznivě hodnocený. Tady hraje, jak jsem se zmínil, St. Louis Blues, hraje to jako černoch, dokonce jako Jirka Werberg, by se dalo říci. A ovšem zpívá to tak trošku po běloskom způsobu. To je taková ta zajímavá spofůze, jo. Fakt je dobrý a je to srdcovka, jo. Je to zahraný s chutí a láskou. Tak, jak říká Janička Koupková, jazz práci, já se taky rozloučím a příštím staromsovi, co hraje jazz, to jsem já, se těším na slyšenou zase při spoustě dobrých jazzových melodií.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

0: Potřebná hodina Honzy Martina.
1: I'll protect you from the wounded claw. Keep the vampires from your door.
0: No, to je to, co posloucháte, koleračky a koleráci, já vás zdravím. A pokud mě slyšíte v premiéře v neděli, tak máme 5. července a proto zase tady budeme mít nějaké oslavence. Tady to, co teďka dohrálo, to ovšem ještě nejsou oni, to byli Frankie a hlavně taky zpěvačka Paris Red, ale šlo o to, že ta písnička se jmenuje The Power of Love a asi ji znáte v podání skupiny Frankie Goes to Hollywood. Ovšem ani tu teď neuslyšíte, protože my si pustíme pouze stejnojmenou píseň The Power of Love, kterou mají na svědomí Huey Lewis and the News a bude znít zrovna dneska, protože právě Huey Lewis má dneska narozky, je mu 76 let. No a je i textařem té pesky.

No a stejný věk dneska potkal taky Mike Monarcha, kytaristu z partičky Steppenwolf. Tak tady máme tuto bombu Magic Carpet Ride.

No a v obráceně prohozený ty číslovky má ve věku dnešním Marcon, protože tomu není 76, ale 67 právě dnes. A teda ten chlapík teďka bude zpívat píseň, kterou i napsal, a já jsem vám ji nedávno pouštěl v podání Cher, ovšem teďka bude teda přímo on sám, Marcon, tady slyšet. A taky je to srandovní, že z této desky jsem vám pouštěl minule právě Summertime od Jazzyho Jeffa a Fresh Prince. Výborný výběr je to. Ten si zasloužíte název Hit Fascination, června roku 1991.

A dalším dnešním oslavencem je čerstvý 56. Klaus Noren, producent a taky člověk, který i autorsky se podílí na věcičkách skupiny Aqua. Znáte určitě tu hitovku Barbie Girl, ovšem vám teďka pustím pomalou, moji oblíbenou Turn Back Time.

No a nejenom lidé slaví narozky, ale taky alba. Teď teda se trošku dostaneme do minulosti. Malinko už je to zpátky. Co oslavilo 30 let své existence album a nastal chaos? Samozřejmě od partičky Chaos. A my teďka tady budeme mít celou planetu opět.

30. června oslavilo 29. album Fat of the Lands od skupiny The Pro. A 30. června oslavilo 29. album Fat of the Lands od skupiny The Prodigy.

No a i album Hello Africa doktora Albána oslavilo taky takové výročí. Albíčko se objevilo na světě v roce 1990. No a není to tak dlouho, co tedy dělal taky krásný nerostky. My teďka změníme styl, dovíme se něco o tom, jak to je tady s tou ženou a chlapíkem, který o ní stojí. Ona mu to krásně upřímně řekne. Zrovna včera jsem viděl výborný film v televizi o upřímnosti vlastně hlavně a moc vám ho doporučuji. Jmenuje se to Velryba. Tak a tady už máme...

krásný úvod, ale pustíme si skladbu ze druhé strany této desky a tam právě se dovíme pravdu, jak to teda v tom vztahu jejich je. Tak, You Don't Care, It's Amy.

Jo, label Deep Trouble, dvakrát o sebou. Takže to bylo z desky Time Out.

A když jsem dnes mluvil o tom filmu Velryba, tak tam taky byla řeč o díle Moby Dick, které napsal Melville, což je samozřejmě příbuzný Mobyho a vlastně právě podle něj si, podle toho díla Melvilla, Moby Dick si dal právě Moby přes dívku. Já myslím, že kromě toho, že má rád všechna možná zvířata. No a právě Mobyho teďka tady máme. Krásně se nám rozjíždí remixík od Juniora Vasquéze. Jeho věci Into the Blue. A vychutnávejte, protože to je poslední věc v tomto díle pořadu Barevná hodina Honzy Martina. Žijte blázně.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

0: Music Radio.
1: Bylo 8 hodin.
0: Hudba všech barev.
1: Color Music Radio.
2: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, v kterém se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bot a oblečení Bohempia.eu.

Funky a Soul, Lost Melody. Fresh díl čekej klasicky v pondělí. Reprízu můžeš poslouchat ve středu ráno a v pátek odpoledne. Lost Melody. Lost Melody.

0: toulat.
1: Člověk je zvláštní tvor.
0: Život je zvláštní sport.
1: A ty fouly je potřeba hned teď odpísknout.
0: Když je láska šňůra půpeční, ale dneska těžko upéč mír. Když je tolik věcí, co se smí.
1: Přitom jsou tak zbytečný.
0: A přitom jsou tak

0: Lidi jsou jako nábytek, stojí a slouží, než půjdou do kytek. Spoustu z nich je hrozný dobytek a zbytek je tak dobytej, že nos nechali v koretej.
1: Lidi jsou zvláštní, rádobek krásný, ze snů a vášní se stávají názory, ze kterých zvážní, když dojdou zásoby, za nabázní se pak splá.

0: Jazz, jenom tak improvizujou, to umím taky. Dim, dim, dim, dim, dim, dim.
1: To je skákal pes přes oves.
0: Dobře, tak jinou. Dum, dum, dum, dum, dum, dum.
1: To je to samé, jenom místo dim si dělal dum.
0: Oh.

0: Vždycky jsem měl rád pořádné věci. Proto jsem přešel na pořádný vytápění od Primagasu. Funguje, i když jsou tuhý mrazy, nesvítí slunce a i když se mi chce třeba zařezávat. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
1: Sinašrot, to my taky. Jsme Cajdašrot.
2: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
1: Cajdašrot.
2: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.

0: Sina Šrot, to my taky. Jsme Cajda Šrot.
1: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
0: Cajda Šrot.
1: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.

0: a přitom v pohodě.
1: Ravito.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Ravito.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece Ravito.
0: Jahoda, čokoláda a rašít.
1: Ravito zmrzka. Feel good mlsání.
2: Sex appeal. To nejlepší ze

0: Music Radio.
1: Ahoj, tady je Roman.
2: Tady je Roman.
1: Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
3: Color Music Radio.
4: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.
5: Color Music Radio.
6: Bylo 10 hodin. Color Music Radio. Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Kool and the Gang?
7: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
8: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
6: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
8: Přijedete zcela určitě do Zlína.
6: Co hrála rádie, když se ještě dala poslouchat?
9: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
6: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce.

Funky a Soul, Lost Melody. Fresh díl čekej klasicky v pondělí. Reprízu můžeš poslouchat ve středu ráno a v pátek odpoledne. Lost Melody. Lost Melody.

0: Music Radio.
1: Bylo 11 hodin. Color Music Radio.
2: Color Music Radio.

0: Už vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovorů a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz jmnetworks.cz.
1: Co je sladký a přitom v pohodě?
2: Ravito.
1: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
2: Ravito.
1: Co je bio a bez přidaného cukru?
2: No přece Ravito.
1: Jahoda, čokoláda a rašít.
2: Ravito zmrzka. Feel good mlsání.

0: Rádio.
1: Ahoj, tady je Roman. Tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Rádiu. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
2: Color Music Radio.
3: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.
4: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotač.
5: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
4: Nalaď si Fonotač.
5: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotač?
4: Fonotač.
5: No tak to roztoč.
4: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
3: Color Music Radio.
6: Bylo 12 hodin. Color Music Radio. Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Kool and the Gang?
7: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
8: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
6: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
8: Přijedete zcela určitě do Zlína.
6: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
9: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
6: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v sobotu.

Naším kolíbalem o kultuře, muzice, souvislostech a dění kolem nás. Příjemný poslech.

Novou hodinu jsme odstartovali muzikou z Kuby. Dalším z CDček, který jsem objevil v tom tajném second hand storeu, je dvojalbum Havana Mood, který dalo dohromady zajímavý kubánský muzikanty a zároveň legendu ambientní muziky Billa Laswella a společně s ním Jay Tuitua. A na jednom CDčku jsou originální věci, které nahráli s těma kubánskýma muzikantama. To byl ten song, který jsme si zahráli, který se jmenoval Cienfuegos, a to druhý CDčko obsahuje dubový verze. Což pro mě z perspektivy někoho, kdo sleduje jamajskou muziku, je zcela normální věc, že máte jednu stranu vinilu regulérní song a z druhé strany dub. Pro vás to může být třeba zajímavý objev, tak ochutnejte dubovou verzi kubánské muziky v podání Billa Laswella a Jeana Tuitu. Posloucháte Color Music Radio, polední menu na Color Music Radio. A my budeme teďka chvilku cestovat Karibikem.

Tak, posloucháte Polední medy na Color Music Radio a tohle to byl Chico Alvarez. A tady je další muzika. Já, australský producent Mista Savona měl nápad, co vznikne z toho, když dá dohromady kubánský muzikanty a jamajský. A vzniknul z toho nádherný projekt Havana Meets Kingston. A v této věci zpívá Randy Valentine a Solis k tomu a jmenuje se to Carnival. Vy posloucháte Polední medy na Koloru.

0: nohou trochu na Jamajce, ale to znamená, že se nabízelo, abych vám hnedka další pustil jamajskou muziku, ale v mém podání by to znamenalo, že by zbytek dnešního poledního miny byl i jamajský. Jako to bylo mu, bylo teďka 1. července, kdy byl Mezinárodní den reggae. To pro mě je úplně snadná záležitost a reggae můžete slyšet v mém vysílání hodně často. Mám tomu i speciál věnovaný Jam Music Reggae Session, který můžete vyladit vždycky v úterý mezi 21. a 23. někdy i půlnocí. Dvou až tří hodinový speciály a takovej dvojhodinový sestřih potom v neděli od 22. hodiny tady u nás na Color Music Radio. My se dostaneme i dneska k jamajské muzice, ale tak trošku oklikou, ještě stále cestujeme. Teď jsme se jeli Haiti, kam se za chviličku ještě vrátíme s Wyclefem Jeanem, ale ještě předtím v rámci toho trošku vintage sound jsem vám chtěl zahrát tuhle věc, kterou jsem nedávno objevil z pokladů žánru Calypso. George Simonet. Nešahej mi na mý rajčata. Don't touch me tomato. Posloucháte poleďme nejdobrou chuť?
1: Please, mister, don't touch me tomato. Please don't you touch me tomato. Touch me yummy pumpkin potato. For goodness sake, don't touch me tomato.

0: For goodness sake, don't touch me tomato.
1: Co má říct?
2: Admirál Kolíbal je bůh!
3: A poslouchá Color Music Radio.
4: Tak to je to.

Je v rytmech Calypsa, nejprve George Simonette z Baham a potom Lord Beginner z ostrovů Trinidad a Tobago. Já jsem zmiňoval, že se ještě vrátíme na Haiti, protože právě od tama pochází Wyclef Jean. Je důležitá součást tria Fugees, ale my si dáme teďka něco z jeho solový desky jménem Carnival Volume 2, Memoirs of an Immigrant. A což je taková zajímavě pestrá deska, na který se objevují v jednom songu třeba Akon a Lil Wayne, v dalším je jamajský Sizzla Kalanji, v dalším je Paul Simon, v dalším songu je Shakira, nebo třeba Mary J. Blige, a já sem ale vybírám něco úplně jiného. A to je song s Norou Jones, takže Nora Jones a Wyclef Jean. Posloucháte Polední meny. A díky McFarts.cz a Rowito Ice Cream za support Poledního meny.

Jo, ano, ano. Když jsem zmínil Wyclefa Jeana, dal jsem mi něco z jeho solovky, ale zmínil jsem taky Fugees. Myslím, že některý z vás by mi neodpustili, kdyby Fugees ani nezahrál, ne? Tak jsem musel dát, ale nezahrál jsem ty klasiky, které všichni znají, ale zahrál jsem něco z jejich úplně prvního alba, Blunted on Reality, který vyšlo v roce 94 a na fotkách v bukletu je Lauryn Hill, Wyclef Jean i prase, ještě velmi mladionký a vlastně velmi živelný, ještě žádný pop, prostě první deska a ty emoce v tom jsou pořádně cítit a musím říct, že mě to zpětně hodně, hodně baví. To téma těch prvních desek, ne, toho prvního vyjádření, když pak jdete do toho, jak jsem zmiňoval nedávno ten CD store, ne, s těma použitýma CDčkama, který úplně přetejká CDčkama, vinylama, prostě všech možných epoch a vidíte to množství muziky, který za ty dekády vzniká a vznikalo a bude vznikat snad i, tak mě to trochu někdy jímá, jestli jako má cenu vlastně dělat vlastní kreativní muziku, když žijeme v takovýchhlech záplavách. Nicméně, jak do toho vstoupilo AI a ještě nový ministr kultury, tak si naopak říkám, naopak, vlastní tvořivost je to nejcennější, co máme a to, že to naklikáme a že to AI udělá za nás, je nuda. Ať už jako pro posluchače, anebo pro někoho, koho baví tvořit. A myslím, že to téma toho tvoření je pro výtvarníky, ať už se zajímáte výtvarným, nebo hudebním uměním, jedno, protože tam jde právě o tu kreativitu. Tak tím chci inspirovat všechny, abyste rozhodně nedávali svoji kreativitu někam na hřebík, protože tam sice bude pár let viset, ale vy zároveň budete vnímat, nebo mluvím za sebe, za svoji zkušenost, že jsem takhle pověsil třeba mikrofon na pár let na hřebík a furt, ale si říkáte, tyjo, ale něco ve mně touží tvořit, zpívat, rapovat, cokoliv. To znamená, že stejně dříve nebo později, a lepší dříve, než později, abyste pak nekoukali, že hele, vlak mi ujel. Tak tolik jenom Otec Fura dneska po třetí v rámci poledního menu. My jsme si zahráli Fugees, teď koukám, na kterým tracku, že to bylo. A cože tady mám pro vás dál? A dedication to all the refugees worldwide. Ještě jednou do třetice Fugees s jejich

0: si na šrot, to my taky. Jsme Cajda Šrot.
1: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
0: Cajda Šrot.
1: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.

0: Music Radio.
1: Byla jedna hodina. Color Music Radio.
2: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, v kterém se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bot a oblečení Bohempia.eu.

Funky a Soul, Lost Melody. Fresh díl čekej klasicky v pondělí. Reprízu můžeš poslouchat ve středu ráno a v pátek odpoledne. Lost Melody.

0: Tak na muzikál.
1: Hudba všech barev.
2: Kolor muzikál. Kolor muzikál. Kolor muzikál.

0: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
1: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
2: Ciao, peoples. Tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. A moja radio show, The Ride. Posloke radio. Kazdi, utari, a strtek, strtek. Every Tuesday and Thursday. Od stiži do šesti na Color Music Radio. Come check me out and hop in for The Ride. Here on Color Music Radio, baby.
3: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.
4: Color Music Radio.
5: Byly dvě hodiny.
4: Hudba všech barev.
5: Color Music Radio.

0: Music Radio.
1: Byly 3 hodiny.
0: Hudba všech barev.
1: Color Music Radio.
2: Color Music Radio.

Appeal. To nejlepší ze saxofonové hudby s Vláďou Drtinou na Rádiu Color. Každou neděli odpoledne mezi 15. a 16. hodinou.

0: sladký a přitom v pohodě.
1: Ravito.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Ravito.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece Ravito.
0: Jahoda, čokoláda a rašít.
1: Ravito zmrzka. Feel good mlsání.
2: Ciao, peoples. Tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. A moja radio show, The Ride. Posloke radio. Kazdi, utari, a strtek, strtek. Every Tuesday and Thursday. Od stiži do šesti na Color Music Radio. Come check me out and hop in for The Ride. Here on Color Music Radio, baby.
3: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.
4: Color Music Radio.
1: Byly 4 hodiny. Color Music Radio.
5: Color Music Radio. Hudba všech barev.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

0: pohodě.
1: Ravito.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Ravito.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece Ravito.
0: Jahoda, čokoláda a rašít.
1: Ravito zmrzka. Feel good mlsání.
2: Sinašrot, to by taky. Jsme Cajdašrot.
3: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
2: Cajdašrot.
3: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.
4: Cajdašrot, my jsme na šrot.
5: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
6: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
7: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
8: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin. Živě z record shopu Fono.cz.
7: Nalaď si Fonotouch.
8: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
7: Fonotouch.
8: No tak to roztouch.
7: Uvádí Record Shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
9: Color Music Radio.
10: Bylo 5 hodin. Color Music Radio.
11: 5, 4, 3, 2, 1. Startuje pořad Svět financí. Svět financí vám přináší ty nejzajímavější rozhovory se skutečnými finančními poradci na téma bankovní účty, pojištění majetku, zajištění rodiny, hypotéky, důchodové spoření nebo investice. Svět financí.
12: Dobrý den, já vás tady opět vítám a máme tady zase našeho významného hosta Davida Kučeru, což je majitel kanceláře Partners tady na Moravě. Dobré ráno, Davide.
13: Dobré ráno.
12: Já bych se chtěl zeptat takovou první otázku, když už tady vás mám a budeme si povídat o financích. Jaký je třeba rozdíl mezi debetní a kreditní kartou?
13: Tak je v nich zásadní rozdíl, i přestože vypadají stejně. A většinou to bývá vlastně ta samotná mýlka toho, že máme pocit, že fungují podobně. Zásadní rozdíl je v tom, že u běžné platební karty vlastně využívám vlastních prostředků. To znamená, to, co mám na účtu, to můžu utratit. Vidím to hnedka vlastně tu transakci. To znamená, když zaplatím něco konkrétního v obchodě, hnedka se mi to strhne. Pokud tam peníze nemám, nestrhne se vůbec nic. Naopak u kreditní karty využívám vlastně takzvaný úvěrový limit. Je to takzvaný revolvingový úvěr, to znamená, že se opakuje, cykluje, to znamená, vyberu, doplní se potom zpátky a to buď, že to tam převedu nějakou platbou, nebo například inkasem automaticky. Výhodou určitě je to, že získávám v podstatě jakési období na to, kdy nevyužívám vlastní prostředky. To znamená, je to pro mě benefit nějakých třeba 45 dnů v průměru v České republice, je bezúročné období. To znamená, vlastně půjčím si peníze od banky a nemusím v tu chvíli na to zboží mít. Nicméně samozřejmě to je i to základní riziko, že v případě, kdybych neměl na to splacení té kreditní karty, tak bych se samozřejmě mohl dostat do nějakých finančních problémů nebo roztočit dluhovou spirálu. Takže má to své pro a proti. Nicméně je potřeba si vždycky uvědomit, že jakým stylem se vlastně ta karta splácí, to znamená kreditní kartu splácím vždycky jenom v určitou dobu a v tu dobu musí mít prostě na tom běžném účtu peníze.
12: Dobře, já se ještě zeptám, protože samozřejmě vím, že Partners je i vlastně partner s bankou, to znamená, že můžeme využívat produkty téhleté vaší skvělé banky a já se chci zeptat, jestli ty parametry té vaší banky s těma ostatníma bankama jsou stejný, co se týká tady té kreditní karty, když už o tom hovoříme.
13: Tak parametry stejné nejsou, je to vždycky dané sazebníkem a obchodními podmínkami. Partners banka zatím kreditní karty teda nenabízí. Nabízíme platební karty, nicméně ten platební styk je výhodný vlastně pro klienty, zejména pro platby v zahraničí, nejenom tedy v České republice, kde jsou zdarma, ale v případě, kdy klient platí v zahraničí, tak má ten kurz takzvaným středovým kurzem Evropské centrální banky. To znamená, je to vlastně takový do jisté míry skrytý poplatek, co banky využívají, protože on se nikde neobjeví na výpisu z účtu. Vy prostě za nějakou cenu nakupujete tu konkrétní devizu a v případě, kdy ta cena je vyšší a vy nemáte to srovnání, tak nevíte vlastně, kolik je, a to je ten poplatek. To znamená, jestliže Partners banka má středový kurz ECB, jiné banky zpravidla mají rozdíl mezi nákupem a prodejem, takže takzvaný spread kolem 2,5 až 3%, některé dokonce 4%. Takže je to potom znát zahraničí u těch větších plateb, kdy například, když utratíte nějakých 40 tisíc, tak ten rozdíl se může pohybovat kolem tisícovky vlastně na těch transakcích, což je poměrně hodně při té 3% sazbě. Takže je potřeba si i na tohle se dávat pozor a možná tak bych i vlastně doporučil to, že v případě, kdy mám svoji banku, tak lidně používám například na ty české platby a kdy vyjedu do zahraničí, tak si pořídím například Partners účet a Partners kartu, popřípadě kartu takové instituce, která prostě nabízí zajímavé kurzy, které samozřejmě jsou dostupné i v zahraničí tyhle instituce, nicméně musím samozřejmě znát jejich sazebníky, musím vědět, že za ten účet zase něco platím, což je výhodou vlastně u Partners banky, že neplatíte nic za účet, nic za to, že vlastně děláte tyhle konverze nebo změny vlastně měn, a v tu chvíli neplatíte vlastně ani za platby, které nebo transakce, které jsou uskutečněné takhle v zahraničí, což je velká výhoda.
12: Tak to je zajímavé. Davide, ještě se zeptám, než si pustíme písničku, zeptám se vás, jestli ty kreditní karty, které jste říkal, o kterých jste hovořil, jestli mají nějaké úskalí, jako jestli mají nějakou, na co si dát pozor u těch kreditních kart.
13: Tak především kreditní karty by se neměl pořizovat někdo, kdo vlastně není schopen vytvářet rezervu. Musíme počítat s tím, že splátka kreditní karty je v podstatě nějakých 5 až 10%. To znamená, jestliže nikdo nemá 500 na to, aby si ji odložil a ušetřil, tak nemá ani na splátku kreditní karty. Takže je to určitě výhoda pro ty lidi, kteří jsou bonitnější. Je to určitě výhoda i pro ty, kteří jezdí vlastně do zahraničí, protože bohužel tedy jako běžnou platební kartu vždycky nezaplatíte. Například, když si chcete půjčit auto nebo na některých hotelích, je to dáno tím, že oni se tam udělají takzvanou blokaci vlastně té platby a vyžadují vloženě kreditní kartu, zejména v Americe.
12: Výborně, tak my si teď pustíme písničku a pak se zase k tématu vrátíme. Děkuji.

0: My vás opět vítáme v našem studiu s Davidem a já se ještě vrátím po písničce k tomu tématu kreditních karet, protože jsme hovořili, že je to v podstatě takový úvěr. Já se zeptám, Davide, jaký to má plusy a mínusy, takovýhle typ úvěru?
1: Tak plusy to má právě to bezúročné období, to znamená, když to vrátím třeba v těch 45 dnech nebo 50, to záleží podle obchodních podmínek konkrétní banky, tak v podstatě neplatím nic. Kdybych ty peníze měl na spořícím účtu, a to znamená je nevyužil pro tu platbu konkrétní, tak v podstatě můžu tímhle tím způsobem i to protáčet a vydělávat v podstatě na spořícím účtu plus nějaká plusová procenta, protože na tu dobu si to skutečně od té banky půjčuju. Takže vytvořím si právě takový revolvingový, řekněme, spořící účet. Ale to není to podstatné. To, co je podstatné, je to, že když ti lidé vlastně překročí tu dobu bezúročného období, tak většinou ty úroky se pohybují 14 až 25%, což jsou dost jako pálky. Je potřeba si opravdu na tohle dávat pozor. No ale nejde jenom o překročení té samotné doby, jde i o to, že musíte včas samozřejmě zaplatit tu řádnou splátku. A když se někdo vybere při úvěrovém limitu, který se v průměru pohybuje kolem 20 tisíc, u těch bonitnějších 40, 50 i 100, tak když se někdo vybere tuhle tu sumu, tak ji prostě ale musí vrátit. Že? A když nemá z čeho, tak začne platit tu úrokovou splátku. No a teďka, kdyby náhodou hypoteticky neměl na účtu peníze, tak dojde ke zpoždění vlastně té splatnosti a v tu chvíli se toto všechno projeví vlastně v úvěrových registrech. A každý, byť jeden den, je prostě problém. To znamená, když si pak budete brát jiný úvěr, hypotéku a podobně, tak banky se dívají na vaší schopnost splácet, jo. Takže jestliže se někdo opožďuje a má pocit, že jeden den je v podstatě málo, no tak je to opravdu hodně a fakt je to průšvih, protože banka už nebude chtít s ním mít nic společného. A opravdu banky to řeší až 3 až 5 let zpátky vlastně tu, řekněme, to splácení, jakým stylem je člověk odpovědný a podobně. Takže na to je potřeba si dávat pozor. Na druhou stranu, v případě, když žádný úvěrový produkt nemám, tak třeba, ať je to kreditní karta nebo nějaký kontokorent, tak to takzvané povolené přečerpání nám může vytvářet dobrou úvěrovou historii. Protože když přijde mladý člověk do banky a chce si vzít hypotéku a neměl nikdy nic a vlastně ho vůbec neznají, přišel takzvaně z ulice, no tak v tu chvíli je problém v tom, že ho neznají a oni potřebují nějakou úvěrovou historii, takže ta kreditní karta nám skutečně může zajistit, že je vidět, že ten člověk řádně splácí, že je odpovědný a v tu chvíli s nás tu hypotéku dostane. Jsou totiž i případy, kdy skutečně díky tomu, že nebyla žádná úvěrová historie, tak prostě ten úvěr nedostal.
0: Skvěle. Děkuju moc, to byla velmi zajímavá odpověď. A já se teď zeptám Davide, protože samozřejmě blíží se prázdniny, je to tady co by dub, a my se chystáme všichni na dovolenou a budeme chtít nějakým způsobem v zahraničí třeba platit kartou, tak poraďte mi, co dělat a co nedělat v tomto případě.
1: Tak záleží, co budeme vlastně dělat za transakce. Jestli budeme vybírat například něco z bankomatu, to znamená potřebujeme hotovost, nebo jestli budeme platit na terminálu. V případě, kdy budeme platit na terminálu, využít partners kartu, protože víme, že to je bez poplatků, zároveň středovým kurzem. V případě, kdy vybíráme z bankomatu, tak ta situace začíná být už vlastně trošku složitější, protože řada bank prostě má za výběry z bankomatu poplatky. Takže potřebuji si zjistit u své konkrétní banky, kolik ten poplatek je. V průměru se ty poplatky pohybují 100 až 200 korun za výběr z bankomatu. Partners banka má toto zase opět zdarma, takže lze to využít. Jsou i zahraniční služby, které se poskytují, nicméně zase, aby to bylo zdarma, je potřeba si platit třeba nějaký tarif, takže vás to stojí třeba 2400 ročně za to, abyste měli nějaký prémiový účet. Takže vždycky se potřeba podívat na své podmínky, které máme k účtu. To, co opravdu nedoporučuju, je vybírat peníze kreditní kartou z bankomatu tedy, jo? Protože kreditní karta není na to určená. I v České republice, když budete vybírat kreditku z bankomatu, zaplatíte přibližně 50 korun za výběr. Když to bude v zahraničí, pohybuje se to kolem 90 korun, může to být i víc. A je potřeba si dát ještě pozor na to, že tam může být takový technický poplatek vlastně tomu bankomatu, že ho vůbec využijete. Když jsem byl například v Albánii, musel jsem zaplatit 5 euro prostě za použití toho bankomatu na hotelu, takže opravdu je dobré si pak i výběry té hotovosti vlastně naplánovat, aby člověk si nešel vybrat, já nevím, 50 euro a zaplatil poplatek 5 euro, ale aby si vybral větší sumu a naplánoval si to případně na tu dovolenou, protože ty poplatky jsou pak poměrně vysoké. To, co je ale ještě možná i důležitější, když platíme u těch obchodníků, tak se dát pozor na to, aby nám nedávali vlastně tu cenu v korunách. A to znamená vypnout si ve své mobilní aplikaci, pokud to teda jde, což u konkrétně partners účtu a partners karty lze, tak vypnete takzvané DCC platby. Je to vlastně platba, dynamický převod měny, kdy v podstatě vám ta karta zamítne platbu, pokud vám ji někdo v korunách dá. A teďka vlastně proč? To může být přece výhoda. No výhoda to právě, že není, a je to z toho důvodu, že v případě, kdy to zaplatíte v tamnější měně, například v euru, v dolarech a podobně, tak vlastně tu konverzi provádí vaše banka. To znamená, partners banka vám to přemění do koruny za ten výhodný kurz. Ale když je to obráceně, oni vám to dají v korunách a někdy vám to fakt jako tlačí prostě tuhle tu platbu, tak zaplatíte kurzem její banky a k tomu ještě oni můžou mít různé přirážky, takže jako nezřídka, kdy se setkáváme s tím, že opravdu je to třeba dalších 10% prostě ještě navrch. Někdy ti obchodníci jsou takový filištíni, že vám v podstatě nedají jinou možnost, to znamená, nemáte jak jinak zaplatit, tam je opravdu potřeba u toho obchodníka vyžadovat, aby vám to v té tamnější měně dal. Stává se i to, že když máte zablokované na kartě vlastně ty DCC platby, ta karta vám to zamítne a vy nejste schopni zaplatit. Takže opravdu si vyjednat to, aby vám umožnili zaplatit v jejich měně. Pokud to opravdu nejde, no tak musíte si vypnout teda v aplikaci potom DCC platby, nebo respektive zapnout a zaplatíte v korunách, ale bohužel potom s těmi všemi poplatky.
0: Takže když budeme v pokladně v jakémkoliv supermarketu a pokladna se mě zeptá, jestli chci platbu v českých korunách nebo v eurech, nebo případně místní měně, tak vždycky je lepší ta místní měna nebo euro. Je to tak?
1: Přesně.
0: Výborně, tak já děkuju za toto téma. Já se ještě zeptám na důležitou otázku, jestli byste dal našim posluchačům nějakou radu na závěr, co by si mohli nějakým způsobem odnést ve svém baťušku na dovolenou jako radu od vás, jako finančního poradce, na co si dávat největší pozor?
1: No, já si myslím, že na dovolené si především dávat pozor na svoje zdraví, samozřejmě i na nekalé praktiky některých obchodníků, dávat si pozor na to, kde vybírám samozřejmě i peníze, ať to nejsou nějaké případně opuštěné bankomaty, je lépe, když je to u nějaké finanční instituce, zase kvůli tomu, aby nedošlo k nějakému způsobu naskenování té karty a jejímu zneužití, takže spíše si dávat pozor na to, co je běžné i u nás vlastně v České republice, tak dodržovat bezpečnostní zásady vlastně stejně i v tom zahraničí, to znamená, ať nikdo nevidí náš PIN, nikde nemít ho napsaný na kartě a podobně, takže jsou to takové ty běžné věci, které bychom měli dodržovat, ale je pořád řada lidí, kteří je prostě porušují, takže na toto hlavně dávat pozor.
0: Skvěle, tak já Davide moc poděkuju za dnešní rozhovor. Bavili jsme se s Davidem Kučerou, což je majitel kanceláře Partners, se kterou si tady povídáme celý měsíc a já moc Davide děkuju a doufám, že se brzy zase uslyšíme a mějte se moc krásně, krásné prázdniny.
1: Já také děkuji a přeji všem krásné prázdniny a díky za pozvání.

0: Svět financí. Svět financí vám přináší ty nejzajímavější rozhovory se skutečnými finančními poradci na téma bankovní účty, pojištění majetku, zajištění rodiny, hypotéky, důchodové spoření nebo investice. Svět financí.
1: Perfektná muzika.
2: Posloucháš Color.
3: Posloucháš Color. Color Music Radio.
2: Hudba všech barev.
4: Man, I can't fucking believe this. The same shit happened to the same guy twice.

Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, v kterém se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bot a oblečení Bohempia.eu.

0: Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Pondělí Latino Dance Club.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Pondělí Latino Dance Club.
1: Color Music Radio. Hudba

0: Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál vždy od 19 hodin trochu jinak. Pondělí Latino Dance Club.
1: Color Music Radio. Hudba všech

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál vždy od 19 hodin trochu jinak. Pondělí Latino Dance Club.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Music Radio.
1: Color Music Radio.
0: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Pondělí Latino Dance Club.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.
2: Všech fatigát.

0: Ahoj, tady je Roman. Tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
1: Color Music Radio.
2: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.
3: Color Music Radio.
4: Bylo 7 hodin. Color Music Radio.

Color Music Radio. Music radio.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
0: Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM. Color Music.

0: Music Radio.
1: Bylo 11 hodin. Color Music Radio.
2: Pořad vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma a za příznivé ceny.
3: V dnešním světě komputerů,
4: Studio pro digitalizaci Opava nabízí přepisy vašich audio i videokazet a 8mm filmů na DVD nebo flashdisk.
5: S naší profi technikou převedeme vaše domácí nahrávky do digitální podoby.
4: Napište nám na studioopava@centrum.cz nebo na číslo 776 006 476.
5: Zachraňte vaše staré vzpomínky z videokazet. studioopava@centrum.cz.
6: Sponzor pořadu.
7: Dámy a pánové, vítáme vás na palubě raketoplánu Dreamflight. Cíl našeho letu je planeta snů. Cesta potrvá 1 hodinu a zpříjemníme vám ji chilloutovou hudbou. Pohodový let a příjemný poslech vám přeje z řídící kabiny Color Music Rádia Hanka.

Dámy a pánové, jsme v půli naší cesty s raketoplánem Dreamflight a stále vám pouštíme pro vaši pohodu chill outovou hudbu. Cestujeme na planetu snů a příjemný zbytek letu vám z řídící kabiny Color Music Rádia přeje Hanka.

Vážení cestující, Dream Flight s Hankou najdete také v podcastu na webu radiokolor.cz a na facebookových stránkách pořadu. Příjemný odpočinek u poslechu chill outové hudby vám přeje Hanka.

0: pro relaxaci a uklidnění vaší mysli. Dreamfly s Hankou.
1: Poslouchejte vždy v pondělí a čtvrtek po 23. hodině
0: na Color Music Radio.

Dámy a pánové, za chvíli dokončíme dnešní let a budeme s naším raketoplánem přistávat na planetě snů. Děkujeme, že jste využili našeho vesmírného programu Dream Flight a nezapomeňte, že odlétáme pravidelně každé pondělí a čtvrtek ve 23 hodin pozemského času. Na rozloučenou vám ještě z řídící kabiny Color Music Rádia pustíme poslední skladbu. Dobrou noc a na příští let se s vámi

0: Pořad vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma a za příznivé ceny.
1: V dnešním světě komputerů,
2: Studio pro digitalizaci Opava nabízí přepisy vašich audio i videokazet a 8mm filmů na DVD nebo flashdisk.
3: S naší Profitechnikou převedeme vaše domácí nahrávky do digitální podoby.
2: Napište nám na studioopava@centrum.cz nebo na číslo 776 006 476.
3: Zachraňte vaše staré vzpomínky z videokazet. Studio Opava@centrum.cz.
4: Sponzor pořadu.